ambiciozni skupina Kabati. Pjesničku na najnáročnejšího posluchača Laďa na velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.